0: trava. Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
1: Let's go! Európa 2.
2: Celé leto
1: hudba

0: No music right now.
1: Is it all on me or can I blame it on?
0: This is Alan Walker and Ava Max. Fate.
2: Toto ci hráme ako prvý.
0: This is Hot.
2: Horúca novinka na Európe 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

0: daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Tri prasiatka.
2: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
3: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
4: Opäť ďalší týždeň, Tri prasiatka. Opäť na našom obľúbenom barovom púte u nás na Európe 2. My vás zdravíme všetkých do automobilových zariadení. Už viete, že máte takto zvinúť hlasitosť na maximum práve v tento čas, lebo prichádzame my, ale nie sme tu sami. Chlapci, dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: A máme tu špeciálneho hostia Lolita.
6: Lolita Fej.
4: Lolita Fej.
5: Lola Poneza. Lolefón.
4: Lolefón, vítaj medzi nami.
7: Už budeš Lolefón, na to sa pripravím. Teraz.
5: Okay.
4: V podstate takto hneď v úvode som sa snažil samozrejme informovať čo najviac. Dal som Lolita Fate.
7: Lolita. Nie Lolita.
4: Lolita
6: Fate. A víc najdeš, že až Lolita Fate porn.
4: No lebo ja som dala priamo do Pornhubu a tam mi vyskúšalo, že obsah, ktorý hľadáte, môže byť pre vás alebo iných škodlivý. Nemôžete za svoje pocity, môžete za svoje činy. Pomôžeme vám zvládnuť stres spojený s neobvyklými sexuálnymi túžbami a fantáziami. Nebuďte na to sami, sme tu pre vás. Program Parafilik. Profesionálne, anonymne a bezplatne. Kontaktujte nás.
5: Ja si myslím, že tvoj telefon už vie, že ty si gay.
6: Ináč, ako, že ti nie je
4: zlá. Čo za zvrátenosť si musíš sledovať, keď samotná ponostranka ti povie, že kamo, že pomôžeme ti.
5: Čo to už je mocná.
4: Čo, oni kvôli tebe vytvorili túto linku, dôvery.
5: Ukáž.
4: Áno, všetkým teraz asi tak viacej svitne, že...
5: Ale inak v inkognite, v sextognite som sa nepýtal od veci, že keď som sa spýtal, či ju môžem vidieť nahú naživo. Čo si mi na to odpovedala?
6: Ne.
5: Ne, no pretože logicky.
4: Čo?
6: Zavrdel.
4: Public agent. Aj public agent asi máš si natočila?
5: OK. Toto je, ale nie, inak, počkaj.
4: Ja, ježiš, jasné. Veď ticho, veď chvíľku.
5: Čo mám vedieť jednu vec, počkaj, stopni to. Aký je to pocit, keď teraz sledujeme toto video pred tebou?
6: Už som v pohu úplne.
5: Ne? Vážne?
6: Je to starý video, ako radšej bych videla, aby ste videli nieco hezčího, novejšího, ale ako v pohu.
4: Že môžeme, hej?
6: Určite.
4: Môžeme. Zahrajme si takú hru. Počkaj, poradila si mu, keď hľadal to
6: tráve? Môj orientačný smysl bohužiaľ neexistuje, takže sme to museli vyriešiť inak.
4: Počkaj, skúsme si zahrať takú hru.
5: Neexistuje orientačný smysl, tak to musím vyriešiť tak tam. Dobro.
4: Že Oliver na tej vlastne časti, kde sa pretáča video, nájde nejaký bod a my dáme nejakú predikciu, že čo sa v tom bode bude diať akurát.
5: Dobre.
4: Ja, ale tak sa to asi ukáže, že?
5: Čo sa tam asi bude diať?
4: Tak a zavrite oči.
5: No ale ja tak to
4: nevieme.
5: Nevieme to ani použiť.
4: Asi nie je dobré. Ale podľa mňa budú jebať. tak môžem dať. A to bolo pod mostom.
5: Pod mostom?
6: Mhm.
5: OK, a to ako sa toto točilo, keď ste vlastne to robili pod mostom? Nikto tam nebol? Bolo to skoro ráno, alebo?
6: Je to fakt už strašne dávno, co jsme to točili, takže jako úplně nevím, jestli 100% mě si to pamatuju dobře, ale nebylo to...
5: Chceš si osvěžit paměť?
6: Nebylo to... ne, tak pozor, jo, tam na nás koukali bezdomovci a křičeli na nás, jakože jo, dej, dobře.
4: Ale
6: tak.
4: Fakt?
6: Aha,
4: je to
6: bylo
4: tam to... Počuť?
6: Ještě jenom, prosím?
4: Je to tam aj slyšet?
6: Myslím si, že ne, já jsem to video nikdy neviděla teda, ale...
4: Jsi se pozoril?
7: Fakt? Nikdy jsi si nepozorila po sobě takovýto počin, alebo...
6: Jo.
5: Tak ty si najväčší frajer. Sen každého chlapa pozerať s pornohoreskou je porno.
6: Vlastne porno. Jo, hezký.
4: A toto si ty.
6: Toto jsou moje prsa, no. Lidi mi často říkají, že v tomhle videu je mám nějaký větší. A teď, když se na to dívám, tak fakt jo, hele.
4: A toto si ty, to je ten pornohorec.
6: To mám ještě piercing. Ježiš, tak to je strašně starý.
4: A on ako keby on hrál, že je public agent a on naozaj nebol. Jeho nezaujímalo trasa, že kam na tú tramvaj a toto je pod mostom a že vraj boli tam ho aj bezdomovci, toto, ktorí kričali, že... A to si teda ty.
5: Skúsi to vysvetliť, že to...
6: Hrané. Ďakujem.
4: Ale vieš,
6: počkej, a to není doopravdický.
4: A to je hrané, akože tam to neviem, či vieš, ale že ten public agent to je hrané.
6: A takže on teda normálně mě nepotkal. A...
4: Ne, že on to má jako keby připravené a aj to, že tě jakože stretlo, aj toto všetko to bylo, to bylo.
5: Ještě nebylo náhoda. On, hlavně on se tě spýtal na trasu, že se ztratil v Prahe, ale ty jsi mu vůbec
6: nepovedala. No děkuji, že jste mi to připomněli, jako fakt už je to dlouho, no, takže...
4: A koliko roku to bylo dozadu vás?
6: Myslím si, že tak 2018, možná klidně i 2017. Já jsem začala točit v roce 2017, v květnu 2017, takže příští rok v květnu to bude 10 let.
5: Ty kokos, to je dost.
4: Já nevím, proč.
6: A tohle, tadyhle si videa, právě tadyhle si public agent a tak, tak většinou se točí jako první, protože to tenkrát prostě bylo strašně profláknutý a tak tam je každá nová holka prostě hnedka si to odtočí, takže to muselo být hned na začátku někdo mojej kariéry.
7: Presně toto jsem chcel povedať, že mě se, já nevím, proč jsem si myslel, že do public agent a všetkých těchto věcí se dostane jako keby čajka až po nějakých zkušenostech, že to jako keby za odmenu a vy vlastně tam jete hned.
3: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
6: Tri prasiatka.
3: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka pri mikrofóne a v dnešnom kresle sedí pornoherečka Lovita Fate.
2: No práve, že naopak, no práve, že tady těch... Takhle, já nevím, jak je to teď, jo, to fakt říkám, je to 10, 9, 8 let, ale dřív prostě hned nová holka, tak to prostě na public agent.
3: A aké boli pocity po tom točení? Že keď si to dotočila, tým pádom to bol jedno z tvojich prvých točiek, bolo to úplne prvé?
2: Ne, určite ne, úplne první bolo ve Švýcarsku, ale teda vrátim sa k tomuhle. Ne, v pohode, ja si to pamatuju, že vlastne potom, ja som měla ten den dokonce, myslím, dvě scény a bylo to jakoby pro tu stejnou produkci, ale jednu jsme točili normálně na baráku na lokaci a ta druhá, což je tato, tak jsme potom teda jeli do toho města. A potom jsem měla zkusku s kámoškou, dali jsme se nějaký vínko, fajn, to bylo
3: fajn. Robila si efekt taxi?
2: Jo, jasně.
3: Na cížení, jakože já ani taxika.
2: No, ale jako pozor, jo, ale mě to, já jsem byla tak naivní, než jsem začala, že já jsem si fakt myslela, že tyhle ty věci jsou real.
3: Fakt?
2: Jako vážně, opravdu, fakt. Mm-hmm.
4: Tak, a tím tak, potom tě to aj lákalo, jako keby?
2: No.
4: Ty jsi si myslela, že to je real?
2: Ne.
4: Nie?
2: Ne.
5: Takže ty si bola fanúšička porna ešte predtým, ako si ho točila?
2: Taky ne.
5: Takže si nesledovala porno predtým, ako si ho
2: točila? Ne, ale samozrejme public agent v tú dobu znal každý a fake taxi, proste každý chtiel mít samolepku na autě, že fake taxi, i když třeba som sa na to nikdy nepodívala, nebo ja už neviem, sa nepamatujú, ale ako... Znala jsem to, myslela jsem si, že to je opravdický do nějaký míry a když jsem teda potom jako zjistila, že ne, tak trošku jako jsem byla z toho spotná.
3: A na čem všetkom jste byli dohodnutí? Že byli jste dohodnutí iba, že ideme na to, alebo aj, že kde? Bude to presne pod mostom, tuto ťa oslovím, alebo to bolo len také, že kráčaj a ja si natočím, čo potrebujem. A proste improvizovali ste.
2: Je to trošku od obojího. Vždycky sme domluvení proste tak nejak, co sa bude dít. Ono sú rúzni producenti. Niekde máš, musíš přesne byť v tý pozici hodinu klidne a nesmíš sa hnúť ani o milimetry, inak budú inak svetla a môžete to dělat celý znova nebo to minimálne nasvítiť znova. A pak sú produkce, kde přesně ti řeknou, hele, potřebuju, já nevím, 45 minut. Videa, dělejte si prakticky, co chcete. Mm-hmm. Ale tak my už tak jako všichni víme, jako, co máme dělat.
3: A na tom konkrétně, na tom pár?
2: Ale tady na tom to bylo přesně tak půl na půl, no. Prostě jsme si řekli, ale teď já přijdu, no a povedeme jako konverzaci a tak. Tak dobrý konverzace střih, přejeli jsme pod ten most, protože samozřejmě jsme jako museli někam, kde teda jsme jako čekali, že tam ty lidi nebudou, ale byli tam ty bezdomovci, no. A tak mě to jako bylo jedno.
5: Jich nejlepší den.
2: Přesně tak, no.
4: Oni doteraz hovorili, že to je skutečné, že tak se to stalo.
2: Tak, to bylo prakticky jedno, jako já jsem se, pro mě je nejdůležitější vždycky se cítit jako bezpečně a v tu chvíli jsem se cítila bezpečně, takže jsem říkám, to je jako jedno, jestli tady někdo u toho, oni nebyli jako u nás, oni byli v dálce, jako jo, samozřejmě. A tam taky jsme se tak nějak domluvili, hele, uděláme asi tak nějak kuty pozice, ale prostě necháme tomu volný průběh.
5: Nemyslíš si, že se kvalita hlavně tohto konceptu zhoršila počasom?
2: Celkové porno se zhoršilo.
5: Mm-hmm. Čo si myslíš? Lebo ja to vnímam napríklad, že keď my na základnej škole to bolo, alebo na strednej, teraz ne, asi na základnej, keď sme objavili tento svet, hlavne teda rýchlych prachov, tak sa to volalo prv, než public agent, podľa mňa. Takže každý ten príbeh bol podľa mňa niečím iný, aj taký akože prepracovanejší, že tam bola iná story. Teraz je to väčšinou možno taká pásovka.
3: Čiže o koho kurva zaujíma story?
2: Jako jo, ale...
5: Ja si myslím, že za...
3: Čo ja viem.
4: Akože tá prvá veta a potom to takto preskočí.
5: Ja som to zvykol akože tak aj, že pozrieš, o čom sa rozprávajú.
4: Na základnej, hej, no.
2: Jako dobře, ale ja to chápu. Ale za prvý, ale ako, co tam chceš pořád vymýšľať?
5: Tak aspoň sa snažiť, lebo napríklad som si všimol, teda kamoši tak ako si všimli, že aj tie lokácie bývajú ako keby rovnaké.
2: Mm-hmm.
5: Vieš, že...
2: Jako, co sa třeba zrovna toho public agenta týče, anebo celkově?
5: Nie, čo sa týka konkrétne tohto konceptu public agent, že sa to tak ako keby začalo flákať, že si to nemyslíš.
3: Ja si to nemyslím inak.
5: Nie?
4: No, že... je to teraz prepracovanie.
2: Ale, těžko říct, protože jak říkám, ja som to natočila jednou a to bylo tenkrát a vlastne od tý doby nevím, jako s tím hercem, co to točí, tak se vídám často na lokaci, kde se točí i jiný scény, ale dělají se tam smlouvy a tak na tohle.
4: Oni chodí takto skautovat?
2: Ešte prosím?
4: Chodia skautovať na tieto točenia, že idú ako keby podpisovať zmluvy na public agent na točenie? Či nie, tak si to myslela?
2: Ne, tak samozrejme, pred každým natáčením musíš podepsat smlouvu.
4: Ano.
2: Bez toho to nejde. A to se dělá tam na tom baráku. Takže i když se to točí někde prostě venku, tak ta slečna nejdřív přijde na ten barák a tam podepíše ty smlouvy a...
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
2: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
7: Kedy začíname?
6: Vlastne, už sme začali.
7: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou. Let's go! Európa 2.
0: Celé leto
8: hudba na maxi. Európa 2. Disco X on the

0: Oliver, Samuel a samozvaný Marian. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka na Európe 2 stále pokračujú Oliver, Samo a samozvaný a dnešnou hostkou je pornoherečka Lovita Fate.
2: No tak tvrdíš, že teda porno celkovo stráca na kvalite?
3: Myslím si to.
2: Ako, tak to tak viac už?
3: Myslím si to, ale nedokážu úplně popsat, proč to tak je. Myslím si, že to začalo hodně po covidu, nebo v době covidu, kdy vlastně všichni jsme byli doma a spoustu z nás, včetně mě, jsme si založili OnlyFans. Takže si myslím, že to porno šlo dopryč díky tomu OnlyFans. Což ale pro nás, jako jednotlivce, je lepší, protože máme mnohem víc, já chci říct,

0: tým, že by si už chcela robiť niečo iné? Lebo tak podľa tvojich slov asi točíš už veľmi dlho.
1: No, bude to 10 let a ne.
0: Wow. Fakt kedy ne. To chceš ťahať?
1: Neviem. Je takhle, já nechci, aby to znělo jako, že nemám žádný plán. Já mám tolik plánů, že popravdě nevím, který dřív, jako abych to do konce života všechno stihla, ale řekla jsem si, že dokud mě to bude bavit, tak to budu dělat. A mě to fakt baví kort poslední roky víc, protože já jsem první roky prostě jsem byla strašně pořád nervózní a taková upjatá, nevím, prostě nedokázala jsem se úplně uvolnit. A teď už jo. Tak a tohle co?
2: Já jsem dali, že 2026 vydal, už jsi povedala, že chceš dát nějaké nové. To si nepamätáš ani, že?
1: Ja přemýšlím, do prdela, tam no si... tak tam to nebolo.
3: To bolo do prdele?
1: Ne, nebolo, ale byly tam titulky do prdela. Tak tohle bylo minulý rok.
2: Minulý rok?
1: Tohle bylo minulý rok.
2: No tak to nie je až tak dávno. Nie je 2026, ja
1: ono dál. Taky důležitý říct, že ty scény nevychází, když se natočí. Jo, to už určitě víte, měli jste tady kolegyně, určitě vám spoustu věcí už prozradili, já se tady akorát opakuju, ale prostě já natočím třeba dneska nebo včera nějakou scénu a ona vyjde buď ten den, anebo klidně za dva roky prostě.
2: Ja jasne, že to tak funguje vo veľa segmentoch. Čo ale ťa ako keby dostalo do tohto porno prímysla? Ten príbeh väčšinou zvykne byť taký akože zaujímavý možno aj pre ľudí. Mm-hmm. Kde bola tá prvotná iskra? Sama si chcela, alebo ťa životné okolnosti do toho vedli? Rodina? Alebo...
1: Ja když to beru ako spätne, tak... Moje nejlepší kamarádka mi potom řekla, no mě to jako vůbec nepřekvapilo, takže prostě jako to tak nějak jako ve mně bylo, ale prostě já pocházím úplně z malého města, kde prostě porno je zprostý slovo samozřejmě. A tak jsem to tak jako nějak v sobě dusila. Věděla jsem vždycky, že se chci nějak jako, já nevím, projevit sexuálně, možná nevím. A tenkrát, když mi bylo 18, tak můj bejvalej tenkrát mě vzal do Pamely do Plzně, to je takový stripáč, ale dole je stripáč, nahoře je bordel. A jsme šli do toho stripáče a tam byly ty slečny, ty paní, ty tyče. A já jsem si říkala, tak to je boží prostě. Jako. Úplně mi to přišlo nádherný, prostě jak oni jsou krásní. Já miluju ženy, prostě miluju. A oni prostě jak byly nádherný, jak jsem prostě... Já jsem si říkala, no tak buď jsem lesba, anebo to chci taky. Tak jsem potom teda zjistila, že lesba nejsem, ale že to chci taky. Ale abych takhle tančila, tak mně to přijde moc osobní, ten kontakt. Proto taky třeba nedělám escort, protože to je moc osobní, moc emoční. Takže to porno pro mě byla dobrá volba.
2: OK. A ako vyzeralo to tvoje prvé stretnutí? Že přišla si dobrý den?
1: Já jsem se potom přestěhovala do Prahy. A měla jsem pronajatý místo v salonu, dělala jsem kosmetiku, make-up, do toho samozřejmě, abych to utáhla, tak jsem měla další dvě práce, prostě moc toho bylo. A potom jsem se s někým seznámila, ten někdo mě seznámil s někým a ten někdo byl pornoherečka, že jí nalíčím a ona mě jako doporučí v té branži, že jako by jsem tam mohla dělat vizážistku. No jenže samozřejmě, jak jsem se sešla, tak jsem se začala zajímat a potom říkám, hele, točit, nebo takhle líčit, můžu vždycky. Mladá, hezká jsem jenom jednou, tak budu teď stočit.
0: Okay, ale jako, takže to bylo také tvoje rozhodnutí, že jsem radši zkusila to.
1: No jasně, není to jako, jako jasně, každý to má jinak, ale u mě to nebylo tak jako, že by mě někdo v měsíce přemlouval na internetu, nebo tak, prostě ne, já sama jsem potom oslovila té agentury a vlastně jsem byla hrozně překvapená, jak jako rychlý to bylo, já jsem tenkrát ještě dělala 12 na recepci, ale napsala jsem těm dvou agenturám a ta jedna hnedka, ok, tak můžeš zítra přijet na casting do Brna a já, ok.
4: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
1: Tajné príbehy z pornopriemyslu nám prišla porozprávať dnešná hostka ku nám do troch prasiatok Lovita Fate.
2: A jela sem a po ceste zpátky z toho castingu, tak už mi přišla první nabídka na práci.
3: Zaujímavá ten casting, ako vyzeral. Ako vyzerá casting na pornoherečku, keď chce ísť?
2: No, tam je agentura, vůbec vlastně nevím, jestli funguje, určitě bych ji nedoporučila.
1: Dobrý začátek.
2: Ale takhle, pozor, v Brně je jich víc, nebyla to Modelmania. Modelmania doporučuji, kdyby se někdo díval, tak Modelmania ano, všechno ostatní v Brně ne, nebo neznám. Takže já jsem přijela na ten casting a byla to normálně prostě ta agentka, ona si udělala pár mých fotek. Myslím si, nebo...
4: Nahých?
2: Právě, že chci říct, že si myslím, že ne, protože potom, když se to na mě jakoby provalilo, tak já jsem vždycky říkala, já jsem v tu dobu ještě nic nenatočila, já jsem se vlastně ani neslíkla ještě, takže asi jsem se ani neslíkla. Ale jenom se udělala nějaké moje fotky, vyplněla se mnou dotazník, co bych sem chtěla a nechtěla dělat a vysvětlila mi tak nějak, jako jak to asi tak v té branži chodí. A potom teda hnedka, jak jsem jela zpátky, tak ona mi poslala tu nabídku, ale já jsem ještě netušila, jestli to jako opravdu chci dělat nebo ne. Já jsem říkala, potřebuji prostě chvilku se jako nechat projít hlavou, skončit v těch zaměstnáních, co jsem jako měla a tak. Říkám hned, neříkám ano, neříkám ani ne, nevěděla jsem. Ale ona jako agentka, tak mě hnedka dala na Twitter. A hnedka teda tím pádem jako v tom malém městě někdo na to přišel, někdo to našel. A samozřejmě strašný halo, že? Ale já jsem prostě nic nenatočila v trubu. Fakt, jak říkám, asi jsem se ještě ani neslíkla. Určitě jsem nic nenatočila, určitě jsem nedostala zaplaceno za nic. A už vlastně všichni věděli, že točím porno, když jsem ještě nenatočila, ale jako...
4: A to nie je bežné, asi nie.
2: No, asi nie.
3: A nepovedala si si práve, že tak, no a už vlastne tento moment aj tak by raz prišiel a už je vlastne aj za mnou, tak...
2: Asi tým spôsobom určite, jo. Áno, áno.
1: Myslíš si, že ak by to neurobila, tak by si do toho aj tak išla?
2: Ne, taky si myslím, že bych do toho šla, ale bylo to jednodušší o to. Ale takhle, já jsem jako s tím nechtěla jít. Já jsem do toho nechtěla jít s tím, že to budu tajit. Já jsem si říkala, když už to budu dělat, tak s tím, že na tom udělám kariéru prostě, jo? Protože jsou holky, které, já nechci, aby to někdy věděl. Nic proti ním, ale prostě já takhle nejsem. Já jsem říkala, když už, tak prostě chci, aby každý věděl, že já jsem Lovita Fate prostě. No, tak mě teda akorát mrzelo, že jako jsem to nestihla říct jako lidem, na kterých mi záleží, o kterých bych jako chtěla, aby to věděli ode mě jako první. Tak to mě mrzelo, ale jinak za týden se řešilo něco jiného.
3: Iba taky malý detail. Ty si vlastně hovorila, že na tom castingu si vypisovala nějaké papíry a že se tě ta agentka pýtala na věci, které chceš, můžeš a nechceš robiť. Co bylo vtedy tvoje no-go? Pamätáš si, co si dala do kolo?
2: No, moje no-go jsou pořád stejný. Jako, že
3: nebudu... OK, že se nezmenili.
2: No, jasně.
3: Co to je?
2: Dokonce
3: nic, všechno dala žádný.
2: Dokonce i teď toho dělám míň než vlastně předtím, ale takhle, anal netočím.
3: Okay.
2: Nikdy v životě jsem ho nenatočila. Ne, já nic proti němu nemám. Anál je fajn, jenom ho prostě nechci dělat na kameru.
1: Pohodě mi.
3: Aha.
1: A proč?
3: To je zvláštne, že tak prepáč, že se tě opýtám tak akože na rovinu, ale praktizuješ ho v súkromnom živote?
2: Jako není to něco, co vyhledává.
3: Aha, okej.
1: Okay, že dá sa, hej?
2: Dá sa, ale
1: 7
2: není.
1: 7 z 10. To je už dosť.
2: To asi ne, 5, 6. To 4.
4: Jsi ešte panna? Čo?
1: Už sa pýtala?
4: Aj, to už sa pýtala.
2: Ne, nemusím to prostě, nemusím. Takže prostě to bylo jako ne.
3: Není Anna lepší platený?
2: Je, o hodně. Nebo nevím, jak teď je to o hodně, ale je určitě líp placenej, no, jasně. No.
1: Není lepší, dobře, to už jinak, já dokončím vlastně tuto Anna, bo já mám jednu otázku potom. Netýká se análu?
2: Okay. Anál a asi v tu dobu to bylo prakticky všechno, si myslím. Ono potom ty meze jako přicházejí potom, jak chodí ty nabídky práce. Já nikdy nejdu do práce s tím, že bych nevěděla, co tam budu dělat. Takže prostě mě ta agentka pošla nabídku a já buď to chci dělat, nebo to nechci dělat. Jednoduchý.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
5: Tri prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Lovita Fate stále u nás na Európe 2 v troch prasiatkách. Pekný večer.
2: A prekvapili ťa niekedy? Alebo oklamali ťa, že toto sa tam diať nebude? Prišla si tam a nakoniec si musela.
3: Jo.
4: A on čo šlo? Anál, že?
2: Anál,
4: je to anál.
2: Anál. Asi prišla hneď.
3: No nebyl, ale pozor, spoustu lidí som do análu opecala ja. To je skvělý, Joko.
2: Lidi alebo mužu?
3: Skvělý obojí.
4: Okej, teraz dávam pozor.
3: Což je skvělý, což mě baví a s tým teda na kameru absolútne nemám problém.
4: Počkej, ja nechcem prezrazať, ale určite tam bol stroj, ktorý mal zaznamenáť anál. To je jedno. Dobre, povedz, čo to bolo?
3: To bolo proste... Do dneška, proste byla jedna scéna a nikdy se toho nezbavil, ale mě to nevadí. Bylo to prostě se starým chlapem a já jsem to nevěděla, že to bude se starým chlapem. A já když jsem vlastně dozvěděla, jsem to myslím ten den a ta agentka mi to neřekla záměrně, protože věděla, že kdyby jsem to věděla, takže řeknu, že ne. A já jsem teda přišla, teďka tam byl on a já jsem mohla říct ne, samozřejmě. Nikdo mi nedržel pistoli u hlavy, že musíš to natočit prostě jinak.
4: Ano.
3: To. Ale já jsem to natočila, no, prostě, protože jsem tenkrát ještě neuměla říct ne, tak jak to umím teď, prostě tak jsem si říkala, wow, tyjo, tak on, všichni tady ty lidi jsou tady vlastně kvůli mě, vždycky tam jsou kvůli nám vlastně, a teď jako, co, já budu marnit jejich čas, jejich peníze, když to nenatočím, takže jsem to natočila a dneska už bych to neudělala, dneska už bych se otočila na podmotku a odešla bych.
2: Taky ale... bol, jedno.
3: Hrozný, samozřejmě. Ne, to ne.
2: Ibaže škaredý.
3: Ne, starý prostě. Mm-hmm. Prostě starý dědek a to mě prostě na tom vadilo, že prostě není to úplně něco, čím bych se jako chtěla prezentovat. Ale na druhou stranu, do dneška jsou z toho teda jako docela hezký, jako takhle historky na podcastech.
2: A veď ano,
4: my čo. Hej, já mám těž také babku.
2: A nevíš si typnout, koliko mohl mať v tej roku?
3: Hodně, prostě strašně, jako pořád je, jo.
2: A zavolaj si ho do podcastu.
3: Wow. Ještě jednou, prosím.
2: Zavolaj si jeho do podcastu.
3: No, on, myslím, že byl v několika podcastech. Jako
2: no, že vy dva si o tom pokecajte. Ne? Dobre. To bylo iba akože taký business
3: pan.
4: Že máš traumu.
3: Děkuju, nechci. Ale potom vlastně ještě jednou si vzpomínám, a to jsem se teda otočila, a to mi agentka neřekla, že ten herec bude černoch, ale pozor, já absolutně nejsem rasistka, vůbec, v žádném případě. Ale to byl vlastně můj jakoby první, dá se říct, nebo druhej, ale prostě víme, že lidi si obecně myslí, ano, aha, že lidi si obecně myslí, že černoši mají velký penisy. A já prostě, jak jsem se dozvěděla, že to je černoch, tak já jsem se prostě zalekla ty velikosti a zavolala jsem ty agence a řekla jsem, já to nedám a otočila jsem se a jela jsem domů, protože prostě a byla jsem i taková jako naštvaná, prostě, že mi to neřekla, cítila jsem se tak prostě jako obelhaná. Tak to jsem odešla a teda to mě mrzí. To spíš tohle jsem měla natočit,
2: než
3: to druhý.
2: Mm-hmm. A potom si ještě černochom někdy točila?
3: No milionkrát samozřejmě. Milionkrát, hodněkrát. No. Pohodě, samozřejmě nejlepší kolegové to jsou, jako protože nevážně.
4: Nejlepší kolegové, alebo nejlepší...
3: Obojí, no, obojí, se. Protože ono, samozřejmě je to pravda, že ty penisy mají větší
4: no.
3: A oni ví, jak s tím mají pracovat.
4: Takže
3: oni to ví, že ho mají velkýho a ví, jak s tím pracovat.
4: A ten prvý zážitok teda, keď si točila takéto něčo s černochom, tak to bylo...
3: To byla moje úplně první scéna.
2: Ja som to presne vedel, že to presne... Počujem, mám strašne veľa pornohereči, ktoré tu boli, práve mali prvé scény najbizarnejšie.
3: No, tak to ja vieš, zase ne, ako to ja viem, že spousta holek...
2: Nie, že najbizarnejšie, ale že niečím boli špecifické,
3: no,
2: že to nebola
3: no.
2: Obyčajná proste...
3: Áno, áno, tak spousta holek chodí ako první na legál porno, že jo, to je jasný. Já ne, já jsem na legal porno nikdy nebyla, ale teda moje první scéna byla teda ve Švýcarsku a bylo to s černochem, ale bylo to v poho, prostě bylo to strašně v poho, jako, takže já nevím, proč jsem potom prostě, protože jsem dostala strach, nevím z jakého důvodu a prostě jsem to nenatočila.
4: A ten daný černoch nemal jakože taky velký, alebo čo?
3: Ten první, myslíš?
4: No?
3: Ne, nebylo to tak hrozný.
2: Zdalo se.
4: Že iba tak to bylo hrozný.
3: Iba tak to, no.
2: Byla jsi v týme Once You Go Back, Black, You Never Go Back. Si teraz taká, že poteší ťa to, keď ideš černochom?
3: Mne mi to jedno.
2: Je ti to jedno, mm-hmm.
3: Je? Mne mi to jedno. Spíš teď už jako mám svý oblíbence jako jednotlivce.
2: Mm-hmm.
3: Jsou mezi nima samozřejmě černoši, ale je mi to jedno, jestli jsi černý, bílej.
1: A končíme vo vysílání, dámy a páni. Ďakujeme, že ste tu boli s nami. Tri prasiatka končia a ešte viac nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj!
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka
0: na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

chtěla zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bylo by to. Já ti zase vymyslím nějaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těká ti to po ulici. Keby si už nebude mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, je věš, co si to myslí.